až do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimo Marťané.

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

0: měly by to zpívat spíš holky.
1: Proč myslíš?
0: No. Koukni, jak je krásnej.
2: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí.
2: Jdeme za ním, dělej.
0: Koukni, jak je krásnej.
2: Hezky opálenej.
0: Prostě je k nakousnutí.
2: Jdeme.

0: ještě tak slyším, měli to zpívat ty holky.
1: Ale já mám radši margarín.
2: Cože?
3: Vezmi kilo můky, vajíci a soj. Na co kilo, bude dost aj pol. Připrav maslo, smotanu a med.
4: Med

0: drevaros, kurpec a peč.
1: Kašlem na to, radšej idem preč.
2: Naša torta bude príjma vec.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.
1: Dvě piana neboli křídla se v sobě navzájem zhlídla.

chvílech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Na doby.

když šla spolu na uvertúru, hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.

neboj, mňau, potkane nic se ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila lahutko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.